0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byly 3 hodiny.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: Radio Metropole, Česká republika. Nejlepší info nejen z rapové scény.
1: Radio Metropole, tak to je muzika a energie, ale sledujeme pro tebe taky novinky ze světa hiphopu.

0: Dirty, který v roce 2023 vylétl z hlubin soundcloudového undergroundu. Za mě se z toho možná udělala až zbytečně velká kauza, ale kdybych si měl vybrat, tak za mě je asi vítěz OG Puff a jeho Bars. Cítíš ten čerstvý vzduch, paví křídla větra i holubý smrad. Mě totálně rozsekala. Nicméně si myslím, že v budoucnu spolu stejně udělají track, protože mě ten jejich vibe jde docela k sobě a nepřijde mi, že by do sebe rili úplně nenávistně. Pojďme dále. Frajer Flex King má venku nové EP Before GTA. Future zahájí letošní FIFA World Cup. No a na pódiu ho potom doplní taky Katy Perry a Lisa z Blackpink. Oficiální track pro turnaj vydají Shakira a Burna Boy. A zároveň FIFA letos během finále poprvé představí svou halftime show. Když se podíváme ještě do domácích vod, tak ICL a jeho přítelkyně se zasnoubili. Kellyn znovu překonal 1 milion měsíčních posluchačů na Spotify a zároveň se spekuluje o tom, že bude jedním z porotců v letošní Superstar. Ještě je tu Annette X, která oznámila show 12. listopadu v O2 Universe. Tak to je Česká republika na Metropoli a už teď posíláme další várku muziky a energie.
1: Česká republika. Nejlepší info nejen z rapové scény. To je podcast jedině na Rádiu Metropole.
2: Rádio Metropole.
1: Rádio Metropole.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: V pondělí s námi na našem rádiu vysílá astrolog Tonda Baudyš. Tondo, jaký bude tento týden?
2: Ahoj Lukáši, zdravím tebe i posluchače. Týden je to rychlý, zejména ve čtvrtek a pátek, jako kdyby se toho dělo příliš mnoho a příliš rychle. Pro citově založené posluchače, či spíše posluchačky, tu vidím i tendenci k zamilovávání se, chce se mi říct, do kohokoliv. I tímto způsobem je tento týden vlastně ošemetný, než kvůli potenciálně prekérní. Bylo by výhodou,
1: co nám může pomoci,
2: držet dlouhodobé cíle, vědět, kam směřuji, co chci dosáhnout, protože jinak tento týden může člověku ty hračky hodně rozházet.
1: Díky za to, zrychlený a také plný lásky má být podle hvězd týden od 18. května. Každé pondělí s námi vysílá astrolog Tonda Baudyš. Díky za to.
2: Děkuju, zdravím.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole. Metropole.
0: Posloucháš

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 5 hodin.
2: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Rádio Metropole uvádí tvoji vesmírnou předpověď pro dnešní den.
1: Berani, dneska si užíváte menší i větší úspěchy. Býci, vy dostanete lekci, která vás ovšem posune dál. Blíženci, opět se vám potvrdím, že někdy je lepší mlčet. Hradci, pro jistotu se obrňte trpělivostí a klidem. Lvi, všechno si umíte zorganizovat s jistotou sobě vlastní. Pany, i když jsou termíny šibeniční, svoje úkoly dokončíte. Váhy, vy si dneska domluvíte a vyladíte spoustu věcí. Štíři, vypusťte z hlavy veškerá trápení. Střelci, vždycky se vyplatí, když jednáte na rovinu. Kozorozi, jsou před vámi velmi zajímavé výzvy. Vodnáři, dnešek přeje novým startům. A co my ryby? Prý zažíváme tvůrčí rozmach, takže se možná pustíme do nových plánů.
0: Tak co? Spokojenost. Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio.
2: Tohle je
0: Rádio Metropole.

0: Pro SRO hledá řidiče nákladních aut a zkušené strojníky na rypadla i buldozery. Nastoupit můžete hned. Čeká vás fér jednání, hromada benefitů a fajn parta. Nekoukejte na nás z dálky. Pojďte jezdit k nám. Více na sprosro.cz v sekci pracovní příležitosti. Espro. Vaše nová práce.
1: Slyšíte to? To není potlesk. To jenom Tramtárie praská ve švech. Divadlo Tramtárie roste. Přichází vás čím dál tím víc. Proto se stěhujeme do Hanáckých kasáren v Olomouci. Chceme vytvořit nový domov. Větší, živější pro vás. Ale sami to nezvládneme. Podpořte naši sbírku na Donio. Přispějte na rekonstrukci nového prostoru. Odkaz najdete na stránkách www.divadlotramtarie.cz. Divadlo Tramtárie. Bez vás to nepůjde.
2: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
3: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
2: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
4: Ranní fresh. Metropole.

Čistá telepatie. Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 6 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: S námi víte, co se děje? Jsou tu zprávy. Podezření na zbytečné operace ve fakultní nemocnici Olomouc prověřuje vedle policie, nově také Všeobecná zdravotní pojišťovna. Zjišťují, zda v letech 2015 až 2025 nedostali někteří pacienti se srdečními problémy ve fakultní nemocnici Olomouc bezdůvodně podkožní defibrilátor. Nemocnice pochybení odmítá s tím, že lékaři vpravovali přístroje jen těm pacientům, kteří je skutečně potřebovali. Všeobecná zdravotní pojišťovna nyní kontroluje dokumentaci stovek klientů. Výsledky má mít na podzim, píše o tom ČTK a další detaily má web report.cz.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Na prodej je známý kemp v Mohelnici. Jak píše deník, nabídku k odkupu kempu Morava dostalo i město. Nejde o návrh na přednostní odkup. Zástupce města bude s vlastnickou firmou jednat.
1: Vysíláme aktuální zprávy.
2: 9 z 10 dětí se dostalo na čtyřletý obor středních škol hned v prvním kole přijímaček. Střední školy přijali přesně 116 929 uchazečů. Kdo přijat nebyl, může se od 19. května hlásit do druhého kola přijímaček v systému dipsy.cz.
0: Sport.
2: Fotbalisté Sigmy Olomouc zvítězili v úvodním utkání finále nadstavby o 7. až 10. místo v Karviné 3-1. Hanáci přitom od 12. minuty prohrávali po gólu Karviné. Ještě do přestávky ale vyrovnal Růsek. Po změně stran otočil skóre Lurving a v nastavení pečetil výhru Mikulenka. Sigma si tak do odvety veze dvoubrankový náskok.
3: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Rádio Metropole.
1: Rádio Metropole. To na sebe.
4: Mokrý máj ve 100 doleraj. Na Hané čekáme během pondělí doznívající déšť, zpočátku oblačno až zataženo, později až polojasno. Teploty už o pár stupňů vyšší, kolem 17 stupňů Celsia. Během nového týdne teploty porostou dál, postupně i nad 20 stupňů. Zpočátku však hlavně rána zůstanou chladná i s přízemními mrazíky.
1: Čeká vás rekonstrukce? Pak si nechte poradit od rodinné firmy JK Kamen. Kvalitní kamenné koberce a poctivé zednické práce. JK Kamen.cz

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Top of the Pop.
2: Top of the Pop.
1: Radio Metropole.

0: zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
1: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
0: A tak to bude drahé.
1: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
2: Píše se rok 1141, od vsi k městu. Příběh Prostějova, 885 let historie, začíná právě teď. Buďte u toho.

0: Materiály pro zateplení fasád na e-shopu www.zofi.cz. Vše pro fasády na jednom místě, online a profi, www.zofi.cz.
1: Kdo zaváhá, neušetří. Už jen dnes vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
2: Firma Espro SRO hledá řidiče nákladních aut a zkušené strojníky na rypadla i buldozery. Nastoupit můžete hned. Čeká vás sféry jednání, hromada benefitů a fajn parta. Nekoukejte na nás z dálky, pojďte jezdit k nám. Více na espro.sro.cz v sekci pracovní příležitosti. Espro, vaše nová práce.
3: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimat,

0: Moderní deskový plot Style od Dytonu. Nyní se slevou více než 16%. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
1: Random flashback.
2: Metropole.
1: Flashback.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: V pondělí s námi na našem rádiu vysílá astrolog Tonda Vaudiš. Tondo, jaký bude tento týden?
2: Ahoj Lukáši, zdravím tebe i posluchače. Týden je to rychlý, zejména ve čtvrtek a pátek, jako kdyby se toho dělo příliš mnoho a příliš rychle. Pro citově založené posluchače, či spíše posluchačky, tu vidím i tendenci k zamilovávání se, chce se mi říct, do kohokoliv. I tímto způsobem je tento týden vlastně ošemetný, než kvůli potenciálně prekérní. Bylo by výhodou,
1: co nám může pomoci,
2: držet dlouhodobé cíle, vědět, kam směřuji, co chci dosáhnout, protože jinak tento týden může člověku ty hračky hodně rozházet.
1: Díky za to, zrychlený a také plný lásky má být podle hvězd týden od 18. května. Každé pondělí s námi vysílá astrolog Tonda Vaudiš. Díky za to.
2: Děkuju, zdravím.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole. Hledáte tip na rodinný den? Doražte v sobotu 23. května na festival Půl talíře na farmu Bezdínek v Dolní Lutyni. Den plný zábavy, her, soutěží, hudby a skvělého jídla. Těšte se i na Miro Jaroše a zapojte se také do originálního rajčatového rekordu. Vstup zdarma. Festival Půl talíře 23. května. Těšíme se na vás.
4: Odbornost, kvalita, perspektiva. Střední škola technická a obchodní Kosinova 4 Olomouc. Ve druhém kole přijímacího řízení nabízíme perspektivní maturitní obory telekomunikace a mechanik strojů a zařízení a učební obor spojový mechanik. Pro kvalitní profesi Kosinku zvolte si www.kosinka.com.
5: Ráno, první doušek, ticho a káva z pražírny Café Gape. Rodinná pražírna z Olomouce. Café Gape. Káva, která probudí den.
6: Přijďte do Slatěnic nasát pocit svobody. 23. května od 9 ráno startuje Motorfest. Čekají vás veteráni, supersporty, armáda, drifty, kaskadéři, atentát na Heidricha a provazochodci vysoko nad kostelem. Chybět nebude cymbálovka a večer hokej. Do Slatěnic zve starosta Mikmek.
7: Léto volá! Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
8: Pozor, akce, kterou nesmíte propást. Galanterie Kolář nyní nabízí látky s potiskem maskáče za polovinu. Na pracovní kalhoty, batohy, celty i zástěry. Do lesa zapadnete, ve městě zaujmete. Ubivoje, všechno je. Prodejny Olomouc, Šternberg, Prostějov a web galanteriekolar.cz.

0: wanna get high. Forget what you look like.
1: Radio Metropole.
2: Hodně hrajeme. Hodně dobře.

0: Posloucháš? Rádio Metropole.
1: Ho,

Protože s námi se nemusíš bát, že ti dojdou data zrovna v tom nejlepším. Vysíláme vzduchem po FM vlnách. Zdarma a neomezeně. Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 7 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Vítejte u zpráv. Je pondělí 18. května. Jak umělá inteligence promění kulturu? Konferenci na toto téma pořádá v Olomouci Moravské divadlo a Moravská filharmonie Olomouc. Akce v rámci festivalu Divadelní flóra proběhne ve čtvrtek v novém kulturně edukačním centru v areálu Střední školy grafiky a médií v Olomouci. Informuje o tom Moravské divadlo.cz. Nucené vysídlení Drahanska za války mapuje muzeum a galerie v Prostějově. Otevře ve čtvrtek putovní výstavu Donucení odejít, která mapuje nucené vystěhování Drahanské vrchoviny v letech 1940 až 45. Jde o dosud nejucelenější prezentaci tohoto masivního přesunu obyvatel za nacistické okupace.
0: Sport.
3: Čeští házenkáři v odvetě play-off kvalifikace o mistrovství světa prohráli ve Francii 31-36 a na šampionát nepostoupili. Svěřenci trenérů Kubeše a Bruny už po středečním debaklu 26-37 v úvodním domácím duelu ztratili reálnou naději na účast na závěrečném turnaji.
4: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
2: Rádio Metropole.
5: Počasí od pondělí až do pátku pro vás právě teď. Víme, jak bude. Dnes polojasno anebo oblačno, odpoledne místy i skoro jasno, denní teploty kolem 17 stupňů. Zítřejší počasí polojasné nebo oblačné, místy i přehaňkové, má se oteplit na 20 až 21 stupňů. Ve středu zpočátku polojasno, následně až oblačno 18 stupňů. Ve čtvrtek a v pátek by oblačnosti mohlo být méně, do hry se má více dostat sluníčko a teploty kolem 21 stupňů Celsia.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Ranní bouračka mezi Olomoucí a Šternberkem, policie u Prostějova, také na nájezdu na D55 u Otrokovic. Víme, jak se jezdí tady. Ranní nehoda se šetří mezi Olomoucí a Šternberkem před odbočkou na Bohuňovice a kolem policejních hlídek spolu projíždíme v Olomouci na Lipenské ukruháče mezi Prostějovem a Mostkovicemi a taky na nájezdu na 30. kilometru D55 u Otrokovic. Zdravíme do všech aut a značek Passaty, Yarisy, Tucsony i Octavie. S námi to ráno na cestách žije.
2: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Radio Metropole uvádí tvoji vesmírnou předpověď pro dnešní den.
1: Berani, dneska si užíváte menší i větší úspěchy. Býci, vy dostanete lekci, která vás ovšem posune dál. Blíženci, opět se vám potvrdím, že někdy je lepší mlčet. Raci, pro jistotu se obrňte trpělivostí a klidem. Lvi, všechno si umíte zorganizovat s jistotou sobě vlastní. Pany, i když jsou termíny šibeniční, svoje úkoly dokončíte. Váhy, vy si dneska domluvíte a vyladíte spoustu věcí. Štíři, vypusťte z hlavy veškerá trápení. Střelci, vždycky se vyplatí, když jednáte na rovinu. Kozorozi, jsou před vámi velmi zajímavé výzvy. Vodnáři, dnešek přeje novým startům. A co my ryby? Prý zažíváme tvůrčí rozmach, takže se možná pustíme do nových plánů.
0: Tak co? Spokojenost. Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio.
2: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
3: Horko se blíží. Buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.
4: Supersras, Polly Garant, Dirty Blondies, Kapitán Demo, No Name, Valda Gang. Síla beatu, síla chuti, síla zubra. Prostě hudba, co má říct. Doraž se Smečkou a zažij nový koncept festivalu Zubrs.

0: 6. června v pivovaru Zubr.
1: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
2: Uničovské kulturní léto 2026. To je spousta skvělé hudby a té nejlepší zábavy. Zahajujeme 11. a 12. června v Městském parku v Uničově. Olympic, No Name, Proteus, Komunál a Doga. Dva dny hudby, hvězd a skvělé atmosféry. Předprodej a další info na mkz.uničov.cz.
3: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Senkor tyčový vysavač 4 v jednom jen za 5599 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6999 korun. Když něco, tak Allegro.
4: Kdo zaváhá, neušetří. Už jen dnes vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
5: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
9: To snad ne, já se na to vysk***l. A Kuťka je zase fuč.
10: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
9: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
10: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jívavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradí do ruky CZ.
11: Velká Morava Fest Přerov 2026. 11. července,

0: vyplatí. Kupujte vstupenky ještě dnes. Velká Morava Fest CZ.
1: Rádio Metropole, podporujem domácí muziku.

0: Švýcarsko je sice země sírů, ale v hokejových halách to teďka vypadá, že i ty nejlepší obrany mají víc děr než poctivý ementál. Sleduj tuhle světovou jízdu, kde se puky odrážejí rychleji než kurz švýcarského franku. Posloucháš Rádio Metropole a tohle je tvůj fresh hokejový update v maximálním driveu.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji. Infoservice.
2: Dobrý den, kontrola jízdenek.
3: Je, dobrý den, jízdenku nemám, ale mám vstupenku na dnešní hokejový zápas. Stačí to?
2: Jasně, že to stačí. Šťastnou cestu a doufám, že vaši vyhrají.
3: Takhle se může odehrávat setkání s revizorem ve švýcarské MHD. Skutečně, fanoušci jezdí po Curychu a Freiburgu v den utkání zdarma a vstupenka na stadion je zároveň i jízdenkou. Holt, Švýcaři se o své fanoušky umí postarat. A my se staráme o pravidelný přísun česko-švýcarského slovníku. Takže až při večerním duelu Česko-Švédsko u televize od 20.20 uslyšíte tohle.
4: Cheery, kauftě nebrille.
3: Znamená to jediné.
5: Hej, rozhačí, kup si brejle!
4: Cheery, kauftěné brýle!
1: Nejlepší hokejové info každý den na tomto rádiu.
6: Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku.
1: Rádio Metropole.
7: Hodně hrajeme. Hodně dobře.
1: Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 8 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Děje se spousta věcí a my vám je povíme právě teď. Jsou tu zprávy. Je pondělí 18. května. Před očima se nám promění Stupkova ulice v Olomouci. Dnes začnou stavební úpravy silnice a ty ve dvou etapách potrvají do konce letních prázdnin. Během stavby tu bude odkloněná doprava.
4: Oprava ulice zahrnuje výměnu živičného povrchu, vyvýšení dvou křižovatek s přechody pro chodce, rekonstrukci chodníků a úpravy 4 autobusových zastávek. Současně bude téměř po celé délce ulice změněn režim parkování z podélných na kolmá stání. Vznikne tu 92 parkovacích stání, z toho 20 zcela nových.
3: Vysvětluje mluvčí města Olomouce Jan Horejš.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Omezení parkování u nemocnice v Boskovicích. Úprava přichází kvůli tomu, že tu auta stála i týdny. Na 6 ze 7 parkovišť bude v pracovní dny nově platit omezení mezi 7 a 15 hodinou. Bude tu parkování s kotoučem a to na maximálně 4 hodiny, píše o tom Deník. Sledujeme případ ukradené lebky svaté Zdislavy. Od nás víte, že policie zadržela 35-letého muže, který minulý týden relikvii ukradl z baziliky v Jablonem v Podještědí. Zalil ji do betonu a chtěl ji hodit do řeky. Nesouhlasil s jejím vystavováním. Policie lebku získala a expertům se ji podařilo bez poškození vyprostit z betonu. Relikvii čekají restaurátorské práce.
5: To, že je lebka vysvobozená z betonového příkrovu, to mě velmi těší. Vidím, že to pokračuje všechno dobře. Kdy bude lebka vystavena a zda bude vystavena, v jaké podobě, to ještě nedokážu říct, protože bychom rádi sestavili komisi spolu s Libereckým krajem, farností a biskupstvím, abychom se zamysleli nad právě budoucností prezentace lebky svaté Zdislavy.
3: Reagoval pro ČTK pražský arcibiskup Stanislav Přibyl.
2: Sport.
3: 28. kolo odehrála Moravskoslezská fotbalová liga a jak se včera dařilo klubům z našeho regionu? Uničov doma remizoval 3-3 s Třincem a v tabulce je na 5. místě. Béčko olomoucké Sigmy doma taky remizovalo 3-3 a to s Vítkovicemi a je 6. Stříbro vybojoval na závodě světového poháru v moderním pětiboji v Bulharsku Matěj Lukeš. V elitním seriálu se mu to povedlo podruhé. Tentokrát 24-letý reprezentant těsně nestačil na Korejce So Chang-wana.
6: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Radio Metropole.
2: Radio Metropole.
6: Čeká nás tento týden sluníčko, mraky a nebo spíše přehaňky? No tak nějak všechno dohromady. Více právě teď víme, jak bude. Dnešní teploty mezi 16 a 18 stupni Celsia, pondělí polojasné nebo oblačné, odpoledne místy i skoro jasné. Zítra se má oteplit na 19 až 21 stupňů. Úterní počasí polojasné nebo oblačné, místy i přehaňkové. Ve středu zpočátku polojasno, následně až oblačno, 18 stupňů. Ve čtvrtek a v pátek mají být teploty kolem 20 stupňů Celsia, oblačnosti méně a ukázat se má sluníčko.
1: Čeká vás rekonstrukce? Pak si nechte poradit od rodinné firmy JK Kamen. Kvalitní kamenné koberce a poctivé zednické práce. JK Kamen.cz.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
6: Bouračka v Olomouci, také na D1 u Kojetína a policie v Plumlově. Víme, jak se jezdí tady. Pozor na ranní nehody. Auto srazilo cyklistů v Olomouci na Volkrovce, kousek za přejezdem. Už od nás také víte o nehodě dvou osobáků mezi Olomoucí a Šternberkem u odbočky na Bohuňovice. Tahle nehoda už by provozu příliš bránit neměla. A další bouračka je na exitu 253 D1 u Kojetína ve směru na Vyškov. A pozor ještě na policejní hlídku. Momentálně pomáhá a chrání na Prostějovsku v Plumlově na ulici Boskovická.
2: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Metropole právě dnes.
1: Je pondělí 18. května, slavíme Mezinárodní den muzeí. V kalendáři nacházíme jméno Nataša a narozeniny má herec Karel Roden nebo režisér mimo jiné i této komedie. Poznáváte?
2: Furt králíka, každý den máme králíka.
1: Ano, Slunce Seno, tedy režisér Zdeněk Troška. Dneska 73. narozky.
2: Ani pinga to už nežere.
1: Ať máte den k sežrání, přeje celá naše rádiová parta v pondělí 18. května.
0: Metropole právě dnes.
3: Hele, vyšla nová kaplinka.
4: Neříkej, tam se vydáme tentokrát.
3: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
4: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
3: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.

0: materiály pro zateplení fasád na e-shopu www.zofi.cz. Vše pro fasády na jednom místě, online a profi, www.zofi.cz.
1: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
2: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
1: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje. Výstava živé pasti ve sbírkových sklenících ve Smetanových sadech představí pestrý svět masožravých rostlin. Prodejní výstava nabídne možnost rostliny zakoupit i získat rady k jejich pěstování. Od 23. května do 7. června v Olomouci.
3: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za

0: Moderní deskový plot Style od Dytonu. Nyní se slevou více než 16%. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
1: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
2: Aha.
1: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
2: A co SSB?
1: SSB? Co je SSB?
2: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
1: A to je nějaká nová investice?
2: To je stavební spoření od Buřinky.
1: Aha, a kde se to dá stáhnout?
2: No normálně v Georgii.
3: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
4: Toto je.
5: Dobrovárt, vezeme vám pračku.
4: A co teď?
5: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
4: No tak to si rozumíme.
6: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Radio Metropole.
8: Radio Metropole.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: V pondělí s námi na našem rádiu vysílá astrolog Tonda Baudyš. Tondo, jaký bude tento týden?
2: Ahoj Lukáši, zdravím tebe i posluchače. Týden je to rychlý, zejména ve čtvrtek a pátek, jako kdyby se toho dělo příliš mnoho a příliš rychle. Pro citově založené posluchače, či spíše posluchačky, tu vidím i tendenci k zamilovávání se, chce se mi říct, do kohokoliv. I tímto způsobem je tento týden vlastně ošemetný, než kvůli potenciálně prekérní.
1: Co nám může pomoci?
2: Bylo by výhodou držet dlouhodobé cíle, vědět, kam směřuji, co chci dosáhnout, protože jinak tento týden může člověku ty hračky hodně rozházet.
1: Díky za to, zrychlený a také plný lásky má být podle hvězd týden od 18. května. Každé pondělí s námi vysílá astrolog Tonda Baudyš. Díky za to.
2: Děkuju, zdravím.
0: Nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
4: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
5: Nyní na úplně vše doprava zdarma. Až k vám domů. Svět spánku CZ.
6: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
7: To snad ne, já se na to vys***l. A kučka je zase fuč.
8: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
7: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
8: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jívavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na naradidoruky.cz.
9: Přijďte do Slatěnic nasát pocit svobody. 23. května od 9 ráno startuje Motorfest. Čekají vás veteráni, supersporty, armáda, drifty, kaskadéři, atentát na Heidricha a provazochodci vysoko nad kostelem. Chybět nebude cymbálovka a večer hokej. Do Slatěnic zve starosta Mikmek.
10: Na Luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
11: Objednej a už to letí.
12: Postřelmovský festáček je tady. Tuto sobotu rozezní fotbalové hřiště v Postřelmově dětský smích. Čeká vás spousta atrakcí, diskotéka s maskoty, fire show nebo vystoupení Alexandry Nové a kapely The Reason. Postřelmovský festáček tuto sobotu od 9 hodin ráno na fotbalovém hřišti v Postřelmově.
13: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
14: Naučte své děti milovat vodu. Vodníček Olomouc otevírá prázdninovou plaveckou školičku pro děti od 3 do 5 let. Děti čeká týden plný plavání, her a nových kamarádů od rána až do odpoledne. Oběd i pitný režim zajištěn. Zápis online právě teď na vodníčekolomouc.cz. Pozor, počet míst je omezený.
15: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Tohle je
0: Radio.

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 9 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Posloucháte zprávy, je pondělí 18. května. Jdeme za volant. V Olomouci dnes strážníci hlídají dodržování povolené rychlosti. S radarem kontrolují 4 ulice, Mlazeckou, Náves Svobody, Švajcerovu a Střední Novosadskou. Vyzývají k bezpečné jízdě. Své cesty dá do pořádku Blansko. Začalo s rozsáhlou opravou silnic, na kterou vyčlenilo 6 milionů korun. Práce odstartovaly v centru města a postupně se přesunou do Starého Blanska a místních částí. Potrvají asi do půlky letních prázdnin. Dvě velké akce na českých silnicích plánuje v červnu policie. 2. až 6. června chystá akci Two Wheelers. Zaměří se na řidiče motocyklů, kol a elektrokoloběžek. Kontrolovat budou rychlost, jízdu i ochranné pomůcky. A na řidiče aut se zaměří policisté v pátek 19. června. Plánují 24-hodinový maraton. Tentokrát nepůjde o kontrolu dodržování povolené rychlosti řidičů, ale zda řidiči neusedli za volant pod vlivem alkoholu nebo drog.
0: Mistrovství světa v hokeji.
2: Třetí utkání českých hokejistů na mistrovství světa ve Švýcarsku. Tým touží po nápravě šokující sobotní porážky 2-3 v prodloužení se Slovinci. Uvidíme, zda se to českým hokejistům povede. Dnes vyzvou Švédsko od 20 hodin 20 minut.
0: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
1: Rádio Metropole. To na sebe.
3: Počasí od pondělí až do pátku pro vás právě teď. Víme, jak bude. Dnes polojasno anebo oblačno, odpoledne místy i skoro jasno, denní teploty kolem 17 stupňů. Zítřejší počasí polojasné nebo oblačné, místy i přehaňkové, má se oteplit na 20 až 21 stupňů. Ve středu zpočátku polojasno, následně až oblačno 18 stupňů. Ve čtvrtek a v pátek by oblačnosti mohlo být méně, do hry se má více dostat sluníčko a teploty kolem 21 stupňů Celsia.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
3: Blesková doprava mimo jiné z Olomouce, zde jedničky také z Přerova pro vás právě teď. V Olomouci silný pondělní provoz hlásíte na Lipenské, Velkomoravské, také na Hodolanské. Tady počítáme se zdržením. Bouračka dvou osobáků se dál odstraňuje na exitu 253 D1 u Květína ve směru na Vyškov. Policie zastavuje v Napajedlech na ulici Nádražní, další hlídka v Přerově u Oby na Polní nebo mezi Mohelnicí a Zábřehem na obchvatu Zvole. Pozor na rychlost. Zdravíme do všech auta značek Passaty, Yarisy, Tucson, Octavie, s námi to i v pondělí na cestách žije.
0: Rádio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie.

0: Rádio Metropole, Česká republika. Nejlepší info nejen z rapové scény.
1: Rádio Metropole, tak to je muzika a energie, ale sledujeme pro tebe taky novinky ze světa hiphopu.

zakladatel labelu Hypno 808, jeden z nejdéle působících raperů na scéně. No a na druhé straně potom jedno z nejzajímavějších jmen současného rapu u nás, a to OG Puff. Člen labelu Posse, který v roce 2023 vylétl z hlubin soundcloudového undergroundu. Za mě se z toho možná udělala až zbytečně velká kauza, ale

Nicméně si myslím, že v budoucnu spolu stejně udělají track, protože mě ten jejich vibe jde docela k sobě a nepřijde mi, že by do sebe rili úplně nenávistně. Pojďme dále. Frajer Flex King má venku nové EP Before GTA Future.

0: Nal 1 milion měsíčních posluchačů na Spotify a zároveň se spekuluje o tom, že bude jedním z porotců v letošní Superstar. Ještě je tu Anet X, která oznámila show 12. listopadu v O2 Universe. Tak to je česká rap publika na Metropoli a už teď posíláme další várku muziky a energie.
1: Česká rap publika. Nejlepší info nejen z rapové scény. To je podcast jedině na Rádiu Metropole.
2: Tvoje dopoledne?
1: Tvoje.

Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.

0: Když káva, tak čerstvá. Rodinná pražírna Café Gapé z Olomouce praží kávu každý týden. Poctivá chuť, kterou poznáte. Café Gapé.
1: Hledáte tip na rodinný den? Doražte v sobotu 23. května na festival Půl talíře na farmu Bezdínek v Dolní Lutyni. Den plný zábavy, her, soutěží, hudby a skvělého jídla. Těšte se i na Miro Jaroše a zapojte se také do originálního rajčatového rekordu. Vstup zdarma. Festival Půl talíře 23. května. Těšíme se na vás.
2: Zubr sraz, síla ohně, vůně kouře, šťavnaté maso, rozpálený grill. Doraž se svojí smečkou na grilovací workshop. Na oheň hodíme celýho bejka a zalejem to pivem. Zažij nový koncept festivalu Zubr sraz 6. června v pivovaru Zubr.
3: Kdo zaváhá, neušetří. Už jen dnes vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řezpičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Hele, vyšla nová kaplinka.
6: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
5: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
6: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
5: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
7: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
8: Léto volá! Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
9: Pozor! Akce, kterou nesmíte propást. Galanterie Kolář nyní nabízí látky s potiskem maskáče za polovinu. Na pracovní kalhoty, batohy, celty i zástěry. Do lesa zapadnete, ve městě zaujmete. Ubivoje, všechno je. Prodejny Olomouc, Šternberg, Prostějov a web galanteriekolar.cz.
10: Slyšíte to? To není potlesk. To jenom Tramtárie praská ve švech. Divadlo Tramtárie roste. Přichází vás čím dál tím víc. Proto se stěhujeme do Hanáckých kasáren v Olomouci. Chceme vytvořit nový domov. Větší, živější pro vás. Ale sami to nezvládneme. Podpořte naši sbírku na Doniu. Přispějte na rekonstrukci nového prostoru. Odkaz najdete na stránkách www.divadlotramtarie.cz. Divadlo Tramtárie. Bez vás to nepůjde.
11: Tohle je Radio Metro.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 10 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Neseme další várku informací. Vzpomínáte na natáčení akčních scén loni v Olomouci? Film Stav odpojen plný automobilových honíček v olomouckých ulicích v hlavních rolích s Albertem Čubou a Andreou Mohylovou jde do kin. Ve čtvrtek bude v kině Metropol, píše o tom Report.cz.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Čistá jsou před koupací sezónou jezera Poděbrady u Olomouce a vodní nádrž Plumlov u Prostějova. Hygienici provedli první letošní kontrolní odběry vody a obě přírodní koupaliště mají vodu vhodnou ke koupání. Další kontroly budou v následujících týdnech. Obyvatelé Česka dluží víc a víc. V prvním čtvrtletí tohoto roku vzrostl jejich dluh meziročně o 14% na 4 biliony 220 miliard korun. Objem nespláceného dluhu je asi 38 miliard, píše ČTK. Největší objem mají dluhy na bydlení, a to 3,5 bilionu. A banky na bydlení půjčují. V dubnu poskytly banky a stavební spořitelny hypoteční úvěry za 61,5 miliardy korun. Je to o desetinu víc než před měsícem a skoro dvojnásobně víc než před rokem.
1: Sport.
3: Startuje kvalifikace na tenisový French Open. Do hlavní fáze soutěže pařížského Grand Slamu se pokusí probojovat také hráč prostějovského klubu Dalibor Svrčina. První kolo kvalifikace hraje dnes po 13. hodině. Vyzve Nizozemce Dena Udena.
2: Rádio Metropole. Co na sebe.
4: Čeká nás tento týden sluníčko, mraky a nebo spíše přehaňky? No tak nějak všechno dohromady. Více právě teď víme, jak bude. Dnešní teploty mezi 16 a 18 stupni Celsia a pondělí polojasné nebo oblačné, odpoledne místy i skoro jasné. Zítra se má oteplit na 19 až 21 stupňů. Úterní počasí polojasné nebo oblačné, místy i přehaňkové. Ve středu zpočátku polojasno, následně až oblačno, 18 stupňů. Ve čtvrtek a v pátek mají být teploty kolem 20 stupňů Celsia. Oblačnosti méně a ukázat se má sluníčko.
0: Čeká vás rekonstrukce? Pak si nechte poradit od rodinné firmy JK Kamen. Kvalitní kamenné koberce a poctivé zednické práce. JK Kamen.cz.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Policie v Olomouci, také na dálnici mezi Olomoucí a Mohelnicí a nehoda mezi Hranicemi a Valmezem. Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci policejní radary na Lazecké, na Návsi Svobody, také na Švajcerce policii hlásíte i na Střední Novosadské. Další hlídky jsou na dálnici z Olomouce na Mohelnici u Litovle na 253. kilometru nebo v Přerově chytají na Hulínské ulici na kraji města u odbočky na Lověšice. A pozor na hromadnou nehodu a 3 osobáků mezi Hranicemi a Valmezem. Policie řídí provoz u Hustopečí nad Bečvou. Čvou. Šťastnou cestu a hezké pondělní dopoledne.
2: Rádio Metropole. Víc muziky, víc

0: Moderní deskový plot Style od Dytonu. Nyní se slevou více než 16%. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
1: Horko se blíží. Buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.
2: Píše se rok 1141. Od vsi k městu. Příběh Prostějova. 885 let historie začíná právě teď. Buďte u toho.
3: Firma Espro SRO hledá řidiče nákladních aut a zkušené strojníky na rypadla i buldozery. Nastoupit můžete hned. Čeká vás sféry jednání, hromada benefitů a fajn parta. Nekoukejte na nás z dálky. Pojďte jezdit k nám. Více na espro.sro.cz v sekci pracovní příležitosti. Espro. Vaše nová práce.
4: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
5: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
4: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
5: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
4: Jsme tu pro vás již 20 let.
5: Jezírka Banat.cz.
6: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
7: Hele, vyšla nová kaplinka.
8: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
7: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
8: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
7: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku.

0: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
1: Co se kde děje, to víme, rádi se podělíme. Olomoucké kino Metropol promítá krasobruslařské drama Šampion. Děj se odehrává v socialistickém Československu 70. let. Hlavní postavou je fenomén sportovec Ondřej Nepela. Tak se můžete podívat do olomouckého Metropolu dneska. A jinak taky pozor, ve čtvrtek se v Metropolu chystá velmi originální promítání. Bude to akční film Stav odpojen. Jde o nízkorozpočtovou punkovou poctu béčkovým akčňákům z 80. a 90. let. Snímek mimo jiné vznikal tady u nás v Olomouci a po projekci bude následovat i pohled do zákulisí natáčení. Už ve čtvrtek 21. května Stav odpojen v olomouckém Metropolu. Také zveme na úterní kvízové večery v olomouckém Letňáku. Začátek bude také zítra od 6:30. Konkrétně zítra je téma kultovní hlášky z filmů a seriálů. A ještě hrad Helvštín, ten hlásí, že v rámci Mezinárodního dne muzeí je dnes vstup do hradu zdarma. To až do 18 hodin. Na Helvštíně nás čeká i ve všední den atmosféra středověku a překrásné vyhlídky.
0: Rádio Metropole, kam vyrazit?
2: Cítíte to? Rozbušené srdce, spocené dlaně, radost, víra a napětí na každém kroku.
1: Jo, tohle je hokej.
3: Mistrovství světa ve Švýcarsku je tady a s námi jste v centru dění.
4: Výsledky, emoce, zákulisní drby, atmosféra i ověřené info.
5: No to určitě.
6: Jo, určitě.
5: Jo, určitě.
3: Brousíme brusle,
4: ladíme formu
3: a od 15. května až do poslední sirény servírujeme pořádnou dávku hokeje.
4: Nejlepší hokejové info
3: každý den na tomto rádiu,
4: protože
7: tento měsíc je trenérem úplně každý.
8: Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku.
9: Chcete být vidět a slyšet v Olomouci a okolí? Máte skvělou akci nebo inzerci? Tipy, kam vyrazit, vám přináší tištěný měsíčník pro Olomouc a okolí Akce Zábava. Buďte v časopise na online i tady v rádiích. Napište hned na redakce zavináč akcezabava.cz.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řezpičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Odbornost, kvalita, perspektiva. Střední škola technická a obchodní Kosinova 4 Olomouc. Ve druhém kole přijímacího řízení nabízíme perspektivní maturitní obory telekomunikace a mechanik strojů a zařízení a učební obor spojový mechanik. Pro kvalitní profesi Kosinku zvolte si www.kosinka.com.
12: Postřelmovský festáček je tady. Tuto sobotu rozezní fotbalové hřiště v Postřelmově dětský smích. Čeká vás spousta atrakcí, diskotéka s maskoty, fire show nebo vystoupení Alexandry Nové a kapely The Reason. Postřelmovský festáček tuto sobotu od 9 hodin ráno na fotbalovém hřišti v Postřelmově.
13: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
14: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
15: Velká Morava Fest Přerov 2026. 11. června.

0: se vyplatí. Kupujte vstupenky ještě dnes. Velká Morava Fest CZ.
1: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
2: Radio Metropole
3: a dopolední chill.
4: Už se těšíš na oběd?

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 11 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Vítejte u dalších zpráv. Startuje proměna Stupkovy ulice v Olomouci. Dnes začínají stavební úpravy silnice a ty ve dvou etapách potrvají do konce letních prázdnin. Během stavby tu bude odkloněná doprava.
4: Oprava ulice zahrnuje výměnu živičného povrchu, vyvýšení dvou křižovatek z přechody pro chodce, rekonstrukci chodníků a úpravy 4 autobusových zastávek. Současně bude téměř po celé délce ulice změněn režim parkování z podélných na kolmá stání. Vznikne tu 92 parkovacích stání, z toho 20 zcela nových.
3: Přiblížilo mluvčí města Olomouce Jan Horejš.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Omezení parkování u nemocnice v Boskovicích. Úprava přichází kvůli tomu, že tu auta stála i týdny. Na 6 ze 7 místních parkovišť bude v pracovní dny nově platit omezení mezi 7 a 15 hodinou. Budeme tu moci parkovat s parkovacím kotoučem, a to maximálně na 4 hodiny. Přiznání ve fotbalové korupční kauze. Záložník Karviné Samuel Šigut a dalších 12 obviněných v kauze ovlivňování fotbalových zápasů kvůli sázkám se policii přiznalo k manipulaci zápasů a úplatkářství, píše ČTK. Připomeneme, že v kauze bylo na konci března obviněno 32 lidí. Fotbalová asociace ve věci vede 47 disciplinárních řízení. Do kauzy je podle ČTK zapojeno několik hráčů z první ligy, vedle Samuela Šiguta i například olomoucký Jakub Elbl či ostravský David Látal.
1: Sport.
3: Aktuální tenisová jednička, olomoucká rodačka Karolína Muchová, se vrátila do první desítky světového žebříčku. Aktualizovaný žebříček WTA ukázal posun Karolíny z 11. na 10. příčku.
1: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
2: Rádio Metropole. To na sebe.
5: Představte si, na hřebenech jižní Šumavy jsme si o víkendu mohli postavit menšího sněhuláka. No vážně, tam to ještě sypalo. Víme, jak bude, tady u nás na Moravě žádné srážky nebo nějaká výraznější oblačnost. K tomu dneska a zítra naměříme zhruba 15 až 17 stupňů a pak v polovině týdne to ještě povyskočí. Od středy dál bude víc jak 20 stupňů a není vyloučeno, že o víkendu tam potom cinkne letních 25.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady. Víme, že v Olomouci začala rekonstrukce na tabuláku na ulici Stupkova. Omezení pro řidiče i pro MHD tady bude trvat až do srpna. Další podrobnosti najdeme na webu report.cz. Jinak policejní hlídku nám v Olomouci hlásíte na Přerovské, v Prostějově za Olomouckou, v Hulíně na Holešovské, kousek od Otrokovic na trase na Pajdla z Pitihněv, anebo taky v Mohelnici na Třebovské. A prý ještě číhají u Hřebečského tunelu. Tak hlavně šťastnou cestu, bez nehod a bez pokut.
2: Víc muziky, víc energie.

0: Rádio Metropole. Kam na oběd?
1: Hola, hola, nový květnový týden volá. Je tady pondělí s Rádiem Metropolem a taky dneska víme, kde se skvěle nabaštíme. Jasně, jsou tady naše polední meníčka z Olomouce, takže jdeme na to. Je tady jáhlovo špenátový nákyp nebo bulgur s červenou řepou a nivou a nebo fleky s uzeným tofu. Tyhle ty veganské mňamky můžeme dát v restauraci Koza zůstala celá. Pene s chřestem a pančetou, hovězí kýta a nebo treska s cuketou a citronovou omáčkou, tak to nás čeká tento týden v New One Café. Kuře na paprice, grilovaný vepřový steak na omáčce, chili espresso anebo mexický guláš s hráškovou rýží, dneska u Morgana, a je tu i smažený sýr anebo kuřecí gyros v baseball pubu na Lascích. Taky víme, co aktuálně nabízí univerzitní menza, je to pštrosí vejce s braborovou kaší, filet z tilápie na bylinkách s červenou čočkou anebo kuřecí kung pao. Jinak další polední menu určitě najdeš na semzolomouce.cz, tak se mrkni a vyber si. A s námi už za chvilku víc muziky, víc energie, tady u nás na Rádiu Metropole.
0: Meníčka v Metropoli.
2: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.

0: materiály pro zateplení fasád na e-shopu www.zofi.cz. Vše pro fasády na jednom místě, online a profi, www.zofi.cz.
1: Zubr sraz. Troufneš si přetlačit zubra? Rozdáš si to s jiným v páce? Neuhneš soupeři pohledem? A nebo chceš zažít ledové peklo? Pokud jo, tak vezmi smečku a doražte do Zubr Arény. Zažij nový koncept festivalu Zubr sraz. 6. června v pivovaru Zubr.
2: Hledáte tip na rodinný den? Doražte v sobotu 23. května na festival Půl talíře na farmu Bezdínek v Dolní Lutyni. Den plný zábavy, her, soutěží, hudby a skvělého jídla. Těšte se i na Miro Jaroše a zapojte se také do originálního rajčatového rekordu. Vstup zdarma. Festival Půl talíře 23. května. Těšíme se na vás.
3: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
4: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
5: Aha.
4: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
5: A co SSB?
4: SSB? Co je SSB?
5: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
4: A to je nějaká nová investice?
5: To je stavební spoření od Buřinky.
4: Aha, a kde se to dá stáhnout?
5: No normálně v Georgii.
6: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
7: To je.
8: Dobravárt, vezeme vám pračku.
7: A co teď?
8: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
7: No tak to si rozumíme.
9: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
10: To snad ne, já se na to vys***l. A kuťka je zase fuč.
11: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
10: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
11: Ve Šternberku. V prodejně nářadí Todd Group na Jívavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
12: Na luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
13: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
14: Svět spánku.cz. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku.cz.
15: Nyní na úplně vše doprava zdarma, až k vám domů. Svět spánku CZ.
16: Přijďte do Slatěnic nasát pocit svobody. 23. května od 9 ráno startuje Motorfest. Čekají vás veteráni, supersporty, armáda, drifty, kaskadéři, atentát na Heidricha a provazochodci vysoko nad kostelem. Chybět nebude cymbálovka a večer hokej. Do Slatěnic zve starosta Mikmek.
17: Radio Metropole.
18: Radio Metropole.

0: Maďarsko je sice země sírů, ale v hokejových halách to teďka vypadá, že i ty nejlepší obrany mají víc děr než poctivý ementál. Sleduj tuhle světovou jízdu, kde se puky odrážejí rychleji než kurz švýcarského franku. Posloucháš Rádio Metropole a tohle je tvůj fresh hokejový update v maximálním driveu.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji. Infoservis.
2: Dobrý den, kontrola jízdenek.
3: Je, dobrý den, jízdenku nemám, ale mám vstupenku na dnešní hokejový zápas. Stačí to?
2: Jasně, že to stačí. Šťastnou cestu a doufám, že vaši vyhrají.
3: Takhle se může odehrávat setkání s revizorem ve švýcarské MHD. Skutečně, fanoušci jezdí po Curychu a Freiburgu v den utkání zdarma a vstupenka na stadion je zároveň i jízdenkou. Holt, Švýcaři se o své fanoušky umí postarat. A my se staráme o pravidelný přísun česko-švýcarského slovníku. Takže až při večerním duelu Česko-Švédsko u televize od 20.20 uslyšíte tohle.
4: Číri, kauftě nebrele.
3: Znamená to jediné.
5: Hej, rozhačí, kup si brejle!
4: Číri, kauftěné brejle!
1: Nejlepší hokejové info každý den na tomto rádiu.
6: Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku.

0: info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 12 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Děkujeme, že jste s námi. Máme pro vás zprávy. Pozor na falešné SMSky. Oznámení o dopravním přestupku. Tak začínala SMS s výzvou k uhrazení pokuty, kterou obdržela 36-letá žena. Falešnou pokutu uhradila a pak se s podezřením na podvod obrátila na olomouckou policii.
4: Poškozená tomu uvěřila a dokonce domnělou pokutu uhradila dvakrát z důvodu, že první pokus údajně neproběhl. Žena tak přišla o 11,5 tisíce korun. Případ prověřujeme pro podezření ze spáchání přečinu podvod.
3: Popisuje případ za policii komisařka Ivana Skoupilová a v podobných situacích opět apeluje na každého.
4: Znovu apelujeme na občany, aby na podobné zprávy nereagovali. Žádný státní orgán ani policie vás nebude o zaplacení pokuty informovat SMS zprávou. Než zaplatíte, informace si vždy ověřte. Zda se nejedná o podvod, si můžete ověřit také na našem webu www.panprokoukl.cz.
3: Vozovku na D46 se dává do pořádku ředitelství silnic a dálnic. Spustilo opravu asfaltu mezi Olomouckým a Jihomoravským krajem. Proto bude dálnice vedena zúžením do jednoho pruhu v každém směru. Práce potrvá 26 dní a začíná u Drysic na Vyškovsku ve směru na Olomouc.
5: Hlas lidu.
3: Prezident Petr Pavel si pohoršil v očích veřejnosti. Od občanů dostal v průzkumu agentury Stemmark průměrnou známku 2,9. O rok dřív dostal známku za své vystupování v čele státu 2,6. V hodnocení polistopadových prezidentů je nyní třetí za Václavem Havlem a Václavem Klausem.
5: Mistrovství světa v hokeji.
3: Třetí utkání českých hokejistů na mistrovství světa ve Švýcarsku. Tým touží po nápravě šokující sobotní porážky 2-3 v prodloužení se Slovinci. Uvidíme, zda se to českým hokejistům povede. Dnes vyzvou Švédsko od 20 hodin 20 minut.
6: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Rádia Metropole.
2: Rádio Metropole. To na sebe.
7: Víme, jak bude, víme, že po několika chladnějších dnech to zase vypadá na návrat jarního počasí. Hodně záleží na oblačnosti, na větru nebo na případných přehánkách, ale každopádně ten trend je zatím velmi pozitivní. Jinak sluníčko v těchto dnech vychází už kolem 5. ráno a občas se taky ukazuje a k tomu odpoledne naměříme zhruba 15 až 17 stupňů, nejenom dnes, ale i zítra.
8: Čeká vás rekonstrukce? Pak si nechte poradit od rodinné firmy JK Kamen. Kvalitní kamenné koberce a poctivé zednické práce. JK Kamen.cz.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
7: Je tady naše blesková polední doprava. Policejní hlídku nám hlásíte v Olomouci na Kosmonautů, na tom mostě přes Moravu. Hlídka taky na trase Olšany u Prostějova Hablov a nebo na D1 na exitu Kroměříž Západ. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
2: Víc muziky, víc energie, víc

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Tohle je Radio Metro.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Hele, vyšla nová kaplinka.
2: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
1: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
2: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
1: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
3: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
4: Uničovské kulturní léto 2026. To je spousta skvělé hudby a té nejlepší zábavy. Zahajujeme 11. a 12. června v Městském parku v Uničově. Olympic, No Name, Proteus, Komunál a Doga. Dva dny hudby, hvězd a skvělé atmosféry. Předprodej a další info na mkz.uničov.cz.
5: Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
6: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
7: Olomoucký report CZ.
8: Pořád se něco děje.
7: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
9: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
8: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje. Naučte své děti milovat vodu. Vodníček Olomouc otevírá prázdninovou plaveckou školičku pro děti od 3 do 5 let. Děti čeká týden plný plavání, her a nových kamarádů od rána až do odpoledne. Oběd i pitný režim zajištěn. Zápis online právě teď na vodníčekolomouc.cz. Pozor, počet míst je omezený.
10: Posloucháš?
11: Radio Metropolitan.

0: Metropole právě dnes.
1: Je pondělí 18. května, slavíme Mezinárodní den muzeí. V kalendáři nacházíme jméno Nataša a narozeniny má herec Karel Roden nebo režisér mimo jiné i této komedie. Poznáváte?
2: Furt králíka, každý den máme králíka.
1: Ano, Slunce Seno, tedy režisér Zdeněk Troška. Dneska 73. narozky.
2: Ani pinga to už nežere.
1: Ať máte den k sežrání, přeje celá naše rádiová parta v pondělí 18. května.
0: Metropole právě dnes.
3: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
4: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
3: A tak to bude drahé.
4: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
5: Ráno. První doušek. Ticho. A káva z pražírny Café Gape. Rodinná pražírna z Olomouce. Café Gape. Káva, která probudí den.
6: Postřelmovský festáček je tady. Tuto sobotu rozezní fotbalové hřiště v Postřelmově dětský smích. Čeká vás spousta atrakcí, diskotéka s maskoty, fire show nebo vystoupení Alexandry Nové a kapely The Reason. Postřelmovský festáček tuto sobotu od 9 hodin ráno na fotbalovém hřišti v Postřelmově.
7: Léto volá! Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
8: Pozor! Akce, kterou nesmíte propást. Galanterie Kolář nyní nabízí látky s potiskem maskáče za polovinu. Na pracovní kalhoty, batohy, celty i zástěry. Do lesa zapadnete, ve městě zaujmete. Ubivoje, všechno je. Prodejny Olomouc, Šternberg, Prostějov a web galanteriekolar.cz.
9: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
10: Slyšíte to? To není potlesk. To jenom Tramtárie praská ve švech. Divadlo Tramtárie roste. Přichází vás čím dál tím víc. Proto se stěhujeme. Do Hanáckých kasáren v Olomouci. Chceme vytvořit nový domov. Větší, živější pro vás. Ale sami to nezvládneme. Podpořte naši sbírku na Donio. Přispějte na rekonstrukci nového prostoru. Odkaz najdete na stránkách www.divadlotramtarie.cz. Divadlo Tramtárie. Bez vás to nepůjde.
11: Rádio Metropole.
0: Martina ti denně připravuje nové pozitivní horoskopy. Máš pocit, že tvůj život řídí spíš Murphyho zákony než hvězdy? Každý den ti mícháme pozitivní vibrace z vesmíru.
11: Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 13 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: S námi víte, co se děje, jsou tu zprávy. Sedneme za volant, ale jedeme opatrně. V Olomouci dnes strážníci hlídají dodržování povolené rychlosti. Kontrolují 4 ulice, Mazeckou, Náves Svobody, Švajcerovu a Střední Novosadskou. Vyzývají k bezpečné jízdě.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Své cesty dá do pořádku Blansko. Začalo s rozsáhlou opravou silnic, na kterou vyčlenilo 6 milionů korun. Práce odstartovaly v centru města a postupně se přesunou do Starého Blanska a místních částí. Potrvají asi do půlky letních prázdnin.
2: Hlas lidu.
3: Kdo je v očích občanů nejlepším polistopadovým prezidentem? Průzkum agentury Stenomark ukázal, že lidé dál hodnotí nejlépe Václava Havla, za ním je Václav Klaus, dále Petr Pavel a za ním Miloš Zeman. Průzkumu se od dubna do května účastnilo 1000 dospělých lidí. Mexické hlavní město se propadá. Ciudad de México se v některých svých částech propadá i o 2 cm měsíčně, informuje o tom NASA. Ovlivňuje to stabilitu tamních budov, děje se to kvůli nadměrnému využívání podzemních vod. Město tak už loni zavedlo opatření proti jevu, kdy provádí vstřikování dešťové vody do podzemí, píší o tom Novinky.cz.
2: Sport.
3: Na turnaj ATP v Hamburku dnes se vstoupí ESO prostějovského tenisového klubu Jakub Menšík. Na antuce se představí proti domácímu Němci Štrufovi, který nastupuje na divokou kartu. Duel o postup do druhého kola začne po 18. hodině.
4: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
2: Rádio Metropole. Co na sebe.
5: Nejprve malé květnové ohlédnutí. Ledoví muži způsobili minulý týden mrazivější počasí v Jeseníkách. Na pradědu se dokonce objevovaly sněhové přehánky. Víme, jak bude. Na Olomoucku i jinde dál proměnlivá oblačnost. Občas se ukazuje taky sluníčko. A teď odpoledne bychom měli mít nějakých 15 až 17 stupňů. Nakonec to vypadá tak, že zítra bude skoro 20 a pak to povyskočí ještě výš. A výhledově už teď se těšíme na víkend, kdy má být letních 25 stupňů.
2: Rádio Metropole za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci dál pokračuje částečné omezení v centru na Ostružnické, kde se opravují chodníky a taky pozor na rychlost. 30 v Olomouci musíme dodržovat na Svornosti, na Kmochově nebo na Krapkově. Stacionární radary nám 50 hlídají v Olomouci na Přerovské, Okružní anebo na Slavonínské a taky ve Štrmbrku na Jivavské, na Přerovsku v Lískách anebo v Holešově na Partizánské. Tak šťastnou cestu a ať je to hlavně bez nehod a bez pokut.
2: Víc muziky, víc

Radio Metropole a odpolední chill. Ideální soundtrack.

Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.

0: pro zateplení fasád na e-shopu www.zofi.cz. Vše pro fasády na jednom místě, online a profi, www.zofi.cz.
1: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
2: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
1: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
2: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
1: Jsme tu pro vás již 20 let.
2: Jezírka Banat.cz.
3: Super sraz. Chceš poznat sílu bojovníků MMA? Rozhovory, autogramiáda. A jako bonus si to můžeš rozdat s MMA trenažérem. Vezmi smečku bojovníků a doraž na nový koncept festivalu Zubrsraz. 6. června v pivovaru Zubr.
4: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa Smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
5: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
6: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
7: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
8: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.

0: Moderní deskový plot Style od Dytonu. Nyní se slevou více než 16%. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
1: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
2: Aha.
1: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
2: A co SSB?
1: SSB? Co je SSB?
2: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
1: A to je nějaká nová investice?
2: To je stavební spoření od Buřinky.
1: Aha, a kde se to dá stáhnout?
2: No normálně v Georgii.
3: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
4: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
5: Odbornost, kvalita, perspektiva. Střední škola technická a obchodní Kosinova 4 Olomouc. Ve druhém kole přijímacího řízení nabízíme perspektivní maturitní obory telekomunikace a mechanik strojů a zařízení a učební obor spojový mechanik. Pro kvalitní profesi Kosinku zvolte si www.kosinka.com.
6: Posloucháš?
7: Radio Metropole.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: V pondělí s námi na našem rádiu vysílá astrolog Tonda Baudyš. Tondo, jaký bude tento týden?
2: Ahoj Lukáši, zdravím tebe i posluchače. Týden je to rychlý, zejména ve čtvrtek a pátek, jako kdyby se toho dělo příliš mnoho a příliš rychle. Pro citově založené posluchače, či spíše posluchačky, tu vidíme i tendenci k zamilovávání se, chce se mi říct, do kohokoliv. I tímto způsobem je tento týden vlastně ošemetný, než kvůli potenciálně prekérní.
1: Co nám může pomoci?
2: Bylo by výhodou držet dlouhodobé cíle, vědět, kam směřuji, co chci dosáhnout, protože jinak tento týden může člověku ty hračky hodně rozházet.
1: Díky za to, zrychlený a také plný lásky má být podle hvězd týden od 18. května. Každé pondělí s námi vysílá astrolog Tonda Baudyš. Díky za to.
2: Děkuju, zdravím.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.

0: Projekt finančně podporuje Olomoucký kraj. Rádio Metropole.
1: Olomouc 92 a hranice 107 FM. How could you ever leave me without a chance to...

0: Rádio Metropole.
1: Přinášíme lokální info, které jinde neuslyšíš.
2: Kde stojí kolony?
3: Jaké je počasí na Moravě?
4: A kam zajít na dobrou pizzu?
1: To všechno a mnohem víc u nás.
2: U nás.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 14 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Neseme další várku informací. Vzpomínáte na natáčení akčních scén loni v Olomouci? Film Stav odpojen plný automobilových honíček v olomouckých ulicích v hlavních rolích s Albertem Čubou a Androu Mohylovou jde do kin. Ve čtvrtek bude v kině Metropol, píše o tom Report.cz.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Čistá jsou před koupací sezónou jezera Poděbrady u Olomouce a vodní nádrž Plumlov u Prostějova. Hygienici provedli první letošní kontrolní odběry vody a obě přírodní koupaliště mají vodu vhodnou ke koupání. Další kontroly budou v následujících týdnech. Obyvatelé Česka dluží víc a víc. V prvním čtvrtletí tohoto roku vzrostl jejich dluh meziročně o 14% na 4 biliony 220 miliard korun. Objem nespláceného dluhu je asi 38 miliard, píše ČTK. Největší objem mají dluhy na bydlení, a to 3,5 bilionu. A banky na bydlení půjčují. V dubnu poskytly banky a stavební spořitelny hypoteční úvěry za 61,5 miliardy korun. Je to o desetinu víc než před měsícem a skoro dvojnásobně víc než před rokem.
1: Sport.
3: Novou posilu do útoku hlásí extraligový olomoučtí kohouti. Přichází k ním švédský hokejový útočník Karl Berglund, který dosud oblékal dres Mladé Boleslavy. Za Bolku odehrál 29 utkání a dal 2 góly a na 4 další nahrál.
1: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Radio Metropole.
2: Radio Metropole, co na sebe.
4: Představte si, na hřebenech jižní Šumavy jsme si o víkendu mohli postavit menšího sněhuláka. No vážně, tam to ještě sypalo. Víme, jak bude, tady u nás na Moravě žádné srážky nebo nějaká výraznější oblačnost. K tomu dneska a zítra naměříme zhruba 15 až 17 stupňů a pak v polovině týdne to ještě povyskočí. Od středy dál bude víc jak 20 stupňů a není vyloučeno, že o víkendu tam potom cinkne letních 25.
5: Čeká vás rekonstrukce? Pak si nechte poradit od rodinné firmy JK Kamen. Kvalitní kamenné koberce a poctivé zednické práce. JKKamen.cz.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Hezké odpoledne, teď je tu naše blesková doprava. Připomínáme, že v Olomouci je částečné omezení u nádraží na ulici Jeremenkova. Probíhá tady oprava vozovky na mostě přes řeku Bystřici. Až do 22. května si tady jezdí jenom v jednom pruhu na semafory. Šumperk hlásí úplnou uzavírku na ulici 8. května kvůli pracem na teplovodu a v Zábřehu je zase zavřená ulice Indrova. Tak hlavně šťastnou cestu.
2: Víc muziky.

0: Kdo zaváhá, neušetří. Už jen dnes vám v obchodních domech i e-shopu z konto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
1: Horko se blíží. Buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.

0: Materiály pro zateplení fasád na e-shopu www.zofi.cz. Vše pro fasády na jednom místě, online a profi, www.zofi.cz.
1: Píše se rok 1141, od vsi k městu. Příběh Prostějova, 885 let historie, začíná právě teď. Buďte u toho.
2: Firma Espro SRO hledá řidiče nákladních aut a zkušené strojníky na rypadla i buldozery. Nastoupit můžete hned. Čekáme

0: sekci pracovní příležitosti. Espro, vaše nová práce.
1: Výstava živé pasti ve sbírkových sklenících ve Smetanových sadech představí pestrý svět masožravých rostlin. Prodejní výstava nabídne možnost rostliny zakoupit i získat rady k jejich pěstování. Od 23. května do 7. června v Olomouci.
2: Hledáte tip na rodinný den? Doražte v sobotu 23. května na festival Půl talíře na farmu Bezdínek v Dolní Lutyni.

0: den plný zábavy, her, soutěží, hudby a skvělého jídla. Těšte se i na Miro Jaroše a zapojte se také do originálního rajčatového rekordu. Vstup zdarma. Festival Půl talíře 23. května. Těšíme se na vás.
1: Radio Metropole.
2: Radio Metropole.

0: Posloucháš?
1: Rádio Metropole. Rádio Metropole.
0: Protože my jsme jako tvůj DJ na přání. Teda skoro na přání. Občas zahrajeme i to, co ti zrovna proletělo hlavou. Čistá telepatie.

0: Rádio Metropole. Život ve městě.
1: Od nás už víte, že v Olomouci na Taboláku začaly opravy Stupkovy ulice a jak píše report.cz, bude to na dlouho, bude to trvat až do srpna. Zdravíme také Kroměříž, zdejší radniční věž čeká rekonstrukce, která zahrnuje stavební i restaurátorské práce. Víc se dozvíme na webu město-kroměříž.cz. A už na konci května zamíří na Moravu cyklistický závod míru. Rozdělený je do 4 etap. Jeseník Šumperk, Uničov Rýmařov, Zábřeh Dlouhé Stráně a Krnov Šternberg. Kompletní info najdeme už teď na www.závodmíru.com. Tak se mrkněte a my už frčíme dál.
0: Rádio Metropole. Život ve městě.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
3: To snad ne, já se na to vysk***l. A kučka je zase fuč.
4: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
3: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
4: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jívavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
5: Přijďte do Slatěnic nasát pocit svobody. 23. května od 9 ráno startuje Motorfest. Čekají vás veteráni, supersporty, armáda, drifty, kaskadéři, atentát na Heidricha a provazochodci vysoko nad kostelem. Chybět nebude cymbálovka a večer hokej. Do Slatěnic zve starosta Mikmek.
6: Na luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
7: Objednej a už to letí.
8: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
9: Toto je...
10: Dobravárt, vezeme vám pračku.
9: A co teď?
10: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
9: No tak to si rozumíme.
11: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datárt, opravdový elektrospecialista.

0: Metropole.
1: Tak co? Zajímá tě, co se děje, jaké bude počasí a kudy je nejlepší jet? Super, jdem na to. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 15 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Vítejte u dalších zpráv. Startuje proměna Stupkovy ulice v Olomouci. Dnes začínají stavební úpravy silnice a ty ve dvou etapách potrvají do konce letních prázdnin. Během stavby tu bude odkloněná doprava.
3: Oprava ulice zahrnuje výměnu živičného povrchu, vyvýšení dvou křižovatek z přechody pro chodce, rekonstrukci chodníků a úpravy 4 autobusových zastávek. Současně bude téměř po celé délce ulice změněn režim parkování z podélných na kolmá stání. Vznikne tu 92 parkovacích stání, z toho 20 zcela nových.
2: Přiblížil mluvčí města Olomouce Jan Horejš.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Omezení parkování u nemocnice v Boskovicích. Úprava přichází kvůli tomu, že tu auta stála i týdny. Na 6 ze 7 místních parkovišť bude v pracovní dny nově platit omezení mezi 7 a 15 hodinou. Budeme tu moci parkovat s parkovacím kotoučem, a to maximálně na 4 hodiny. Přiznání ve fotbalové korupční kauze. Záložník Karviné Samuel Šigut a dalších 12 obviněných v kauze ovlivňování fotbalových zápasů kvůli sázkám se policii přiznalo k manipulaci zápasů a úplatkářství, píše ČTK. Připomeneme, že v kauze bylo na konci března obviněno 32 lidí. Fotbalová asociace ve věci vede 47 disciplinárních řízení. Do kauzy je podle ČTK zapojeno několik hráčů z první ligy, vedle Samuela Šiguta i například olomoucký Jakub Elbl či ostravský David Latal.
0: Mistrovství světa v hokeji.
2: Třetí utkání českých hokejistů na mistrovství světa ve Švýcarsku. Tým touží po nápravě šokující sobotní porážky 2-3 v prodloužení se Slovinci. Uvidíme, zda se to českým hokejistům povede. Dnes vyzvou Švédsko od 20 hodin 20 minut.
1: Rádio Metropole. To na sebe.
4: Víme, jak bude, víme, že po několika chladnějších dnech to zase vypadá na návrat jarního počasí. Hodně záleží na oblačnosti, na větru nebo na případných přehánkách, ale každopádně ten trend je zatím velmi pozitivní. Jinak sluníčko v těchto dnech vychází už kolem 5. ráno a občas se taky ukazuje a k tomu odpoledne naměříme zhruba 15 až 17 stupňů, nejenom dnes, ale i zítra.
1: Rádio Metropole za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady, víme, že nehoda se dořešuje v Olomouci za BEA centrem na kavaleristů. Jinak policejní hlídku máme v Olomouci hlášenou na ulici Denisova a taky na Lipenské na tom kruháči u STKček. Na Olomoucku je hlídka v Charvátech, jak je ta odbočka ke Hřbitovu, na Prostějovsku u Čelechovic, jak se jede na Olšany a taky na D1 u Přerova na exitu Olomouc Ostrava. A kontrolu můžeme potkat i v Mohelnici na Třebovské. Tak hlavně šťastnou cestu.
0: Metropole.

0: Rádio Metropole, Česká republika. Nejlepší info nejen z rapové scény.
1: Rádio Metropole, tak to je muzika a energie, ale sledujeme pro tebe taky novinky ze světa hiphopu a ze světa České republiky.

0: labelu Hypno 808, jeden z nejdéle působících raperů na scéně. No a na druhé straně potom jedno z nejzajímavějších jmen současného rapu u nás, a to OG Puff. Člen labelu Posse, který v roce 2023 vylétl z hlubin soundcloudového undergroundu. Za mě se z toho možná udělala až zbytečně velká kauza, ale kdybych si měl vybrat, tak za mě je asi vítěz OG Puff a jeho bars. Cítíš ten čerstvý vzduch, paví křídla větra i holubí smrad. Mě totálně rozsekala. Nicméně si myslím, že v budoucnu spolu stejně udělají track, protože mě ten jejich vibe jde docela k sobě a nepřijde mi, že by do sebe rili úplně nenávistně. Pojďme dále. Friar Flex King má venku nové EP Before GTA. Future zahájí letošní FIFA World Cup. No a na pódiu ho potom doplní taky Katy Perry a Lisa z Blackpink. Oficiální track pro turnaj vydají Shakira a Burna Boy. A zároveň FIFA letos během finále poprvé představí svou halftime show. Když se podíváme ještě do domácích vod, tak ICL a jeho přítelkyně se zasnoubili. Kellyn znovu překonal 1 milion měsíčních posluchačů na Spotify a zároveň se spekuluje o tom, že bude jedním z porotců v letošní Superstar. Ještě je tu Annette X, která oznámila show 12. listopadu v O2 Universe. Tak to je česká rap publika na Metropoli a už teď posíláme další várku muziky a energie.
1: Česká rap publika. Nejlepší info nejen z rapové scény. To je podcast jedině na Rádiu Metropole.
2: Rádio Metropole
1: a odpolední chill. Perfektní kulisa k tvému rozhodnutí, že už máš dneska padla. Dneska padla.

0: Pozor, akce, kterou nesmíte propást. Galanterie Kolář nyní nabízí látky s potiskem maskáče za polovinu. Na pracovní kalhoty, batohy, celty i zástěry. Do lesa zapadnete, ve městě zaujmete. U Bivoje všechno je. Prodejny Olomouc, Šternberg, Prostějov a web galanteriekolar.cz.
1: Firma Espro SRO hledá řidiče nákladních aut a zkušené strojníky na rypadla i buldozery. Nastoupit můžete hned. Čeká vás sféry jednání, hromada benefitů a fajn parta. Nekoukejte na nás z dálky. Pojďte jezdit k nám. Více na espro.sro.cz v sekci pracovní příležitosti. Espro. Vaše nová práce. Supersraz. Polly Garant, Dirty Blondies, Kapitán Demo, No Name, Valda Gang. Síla beatu, síla chuti, síla Zubra. Prostě hudba, co má říz. Doraž se Smečkou a zažij nový koncept festivalu Supersraz. 6. června v pivovaru Zubr.
2: Na luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
3: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
4: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
5: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
4: A tak to bude drahé.
5: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
6: Hele, vyšla nová kaplinka.
7: Neříkej, tam se vydáme tentokrát.
6: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
7: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
6: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.

0: Rádio Metropole, kam vyrazit.
1: Co se kde děje, to víme, rádi se podělíme. Olomoucké kino Metropol promítá krasobruslařské drama Šampion. Děj se odehrává v socialistickém Československu 70. let. Hlavní postavou je fenomén sportovec Ondřej Nepela. Tak se můžete podívat do olomouckého Metropolu dneska. A jinak taky pozor, ve čtvrtek se v Metropolu chystá velmi originální promítání. Bude to akční film Stav odpojen. Jde o nízkorozpočtovou punkovou poctu béčkovým akčňákům z 80. a 90. let. Snímek mimo jiné vznikal i tady u nás v Olomouci a po projekci bude následovat i pohled do zákulisí natáčení. Už ve čtvrtek 21. května Stav odpojen v olomouckém Metropolu. Také zveme na úterní kvízové večery v olomouckém Letňáku. Začátek bude také zítra od 6:30. Konkrétně zítra je téma kultovní hlášky z filmů a seriálů. A ještě hrad Helvštín, ten hlásí, že v rámci Mezinárodního dne muzeí je dnes vstup do hradu zdarma. To až do 18 hodin. Na Helvštíně nás čeká i ve všední den atmosféra středověku a překrásné výhlídky.
0: Rádio Metropole, kam vyrazit?
2: Cítíte to? Rozbušené srdce, spocené dlaně, radost, víra a napětí na každém kroku.
1: Jo, tohle je hokej.
3: Mistrovství světa ve Švýcarsku je tady a s námi jste v centru dění.
4: Výsledky, emoce, zákulisní drby, atmosféra i ověřené info.
5: No to určitě. Jo, určitě. Určitě.
3: Brousíme brusle,
4: ladíme formu
3: a od 15. května až do poslední sirény servírujeme pořádnou dávku hokeje.
4: Nejlepší hokejové info
3: každý den na tomto rádiu,
4: protože
6: tento měsíc je trenérem úplně každý.
7: Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku.
8: Chcete být vidět a slyšet v Olomouci a okolí? Máte skvělou akci nebo inzerci? Tipy kam vyrazit vám přináší tištěný měsíčník pro Olomouc a okolí Akce Zábava. Buďte v časopise na online i tady v rádiích. Napište hned na redakce @akcezabava.cz.
9: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
10: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
11: Nyní na úplně vše doprava zdarma. Až k vám domů. Svět spánku CZ.
12: Když káva? Tak čerstvá. Rodinná pražírna Café Gapé z Olomouce praží kávu každý týden. Poctivá chuť, kterou poznáte. Café Gapé.

0: CZ. Děláme akce.
1: Postřelmovský festiáček je tady. Tuto sobotu rozezní fotbalové hřiště v Postřelmově dětský smích. Čeká vás spousta atrakcí, diskotéka s maskoty, fire show nebo vystoupení Alexandry Nové a kapely The Reason. Postřelmovský festiáček tuto sobotu od 9 hodin ráno na fotbalovém hřišti v Postřelmově.
2: Léto volá! Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
3: Naučte své děti milovat vodu. Vodníček Olomouc otevírá prázdninovou plaveckou školičku pro děti od 3 do 5 let. Děti čeká týden plný plavání, her a nových kamarádů od rána až do odpoledne. Oběd i pitný režim zajištěn. Zápis online právě teď na vodníčekolomouc.cz. Pozor, počet míst je omezený.
0: Radio Metropole.
4: S námi můžeš nostalgicky zavzpomínat na staré dobré časy, kdy se kazety přetáčely tužkou. A rádio bylo jediným zdrojem cool muziky.
0: Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 16 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: S námi víte, co se děje, jsou tu zprávy. Sedneme za volant, ale jedeme opatrně. V Olomouci dnes strážníci hlídají dodržování povolené rychlosti. Kontrolují 4 ulice, Mazeckou, Náves Svobody, Švajcerovu a Střední Novosadskou. Vyzývají k bezpečné jízdě.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Své cesty dá do pořádku Blansko. Začalo s rozsáhlou opravou silnic, na kterou vyčlenilo 6 milionů korun. Práce odstartovaly v centru města a postupně se přesunou do Starého Blanska a místních částí. Potrvají asi do půlky letních prázdnin.
2: Hlas lidu.
3: Kdo je v očích občanů nejlepším polistopadovým prezidentem? Průzkum agentury Stenomark ukázal, že lidé dál hodnotí nejlépe Václava Havla, za ním je Václav Klaus, dále Petr Pavel a za ním Miloš Zeman. Průzkumu se od dubna do května účastnilo 1000 dospělých lidí. Mexické hlavní město se propadá. Ciudad de México se v některých svých částech propadá i o 2 cm měsíčně, informuje o tom NASA. Ovlivňuje to stabilitu tamních budov, děje se to kvůli nadměrnému využívání podzemních vod. Město tak už loni zavedlo opatření proti jevu, kdy provádí vstřikování dešťové vody do podzemí, píší o tom novinky.cz.
2: Sport.
3: Na turnaj ATP v Hamburku dnes se vstoupí ESO prostějovského tenisového klubu Jakub Menšík. Na antuce se představí proti domácímu Němci Štrufovi, který nastupuje na divokou kartu. Duel o postup do druhého kola začne po 18. hodině.
0: Rádio Metropole, co na sebe. Který nás sice opět čekají přehánky, ale taky o něco teplejší počasí. Teploty budou šplhat na 20 stupňů Celsia, což je značně nad průměrem. Historická průměrná teplota pro květen v České republice je totiž okolo 13 stupňů Celsia. A podle meteorologů budeme nadprůměrné teploty měřit po zbytek týdne. O víkendu dokonce vyšplhají až na 26 stupňů.
4: Čeká vás rekonstrukce? Pak si nechte poradit od rodinné firmy JK Kamen. Kvalitní kamenné koberce a poctivé zednické práce. JK Kamen.cz.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
0: Olomouci, pozor na policejní hlídku. Číhají na vás na ulici Velkomoravská. Na Velkomoravské také počítejte se zdržením na 5 minut. Postát si můžeme také na Pavlovické. Pozor na nehodu na Zlínsku. Ta se aktuálně řeší v obci Napojedla v ulici Nádražní. Jsou tu v sobě 2 osobní auta. A už nám to tady také stojí. Zdržet se můžete zhruba 5 minutek. A ještě jedna nehoda je mezi Mohelnicí a Zábřehem, tak na cestách hlavně opatrně.
2: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnost.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.

0: materiály pro zateplení fasád na e-shopu www.zofi.cz. Vše pro fasády na jednom místě, online a profi, www.zofi.cz.
1: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
2: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
1: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
3: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
4: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
3: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
4: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
3: Jsme tu pro vás již 20 let.
4: Jezírka Banat.cz.
5: Zubrsraz, síla ohně, vůně kouře, šťavnaté maso, rozpálený grill. Doraž se svojí smečkou na grilovací workshop. Na oheň hodíme celýho bejka a zalejem to pivem. Zažij nový koncept festivalu Zubrsraz 6. června v pivovaru Zubr.
6: Nové styly pro vaše léto, právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
7: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní zubní kartáček Philips Sonicare se Sense IQ jen za 5524 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6499 korun. Když něco, tak Allegro.
8: Tohle je Radio Metropol.

0: komunity posluchačů. Posloucháš to samé, co tisíce dalších lidí ve tvém okolí. Sdílená hudební radost je přece nejlepší.
1: Radio Metropole.

0: Maďarsko je sice země sírů, ale v hokejových halách to teďka vypadá, že i ty nejlepší obrany mají víc děr než poctivý ementál. Sleduj tuhle světovou jízdu, kde se puky odrážejí rychleji než kurz švýcarského franku. Posloucháš Rádio Metropole a tohle je tvůj fresh hokejový update v maximálním driveu.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji. Infoservis.
2: Dobrý den, kontrola jízdenek.
3: Je, dobrý den, jízdenku nemám, ale mám vstupenku na dnešní hokejový zápas. Stačí to?
2: Jasně, že to stačí. Šťastnou cestu a doufám, že vaše vyhrají.
3: Takhle se může odehrávat setkání s revizorem ve švýcarské MHD. Skutečně, fanoušci jezdí po Curychu a Friburgu v den utkání zdarma a vstupenka na stadion je zároveň i jízdenkou. Holt, Švýcaři se o své fanoušky umí postarat. A my se staráme o pravidelný přísun česko-švýcarského slovníku. Takže až při večerním duelu Česko-Švédsko u televize od 20.20 uslyšíte tohle.
4: Cheery, kauftě nebrele.
3: Znamená to jediné.
2: Hej, rozhačí, kup si brejle!
4: Cheery, kauftěné brýle!
1: Nejlepší hokejové info každý den na tomto rádiu.
5: Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku.

0: moderní deskový plot Style od Dytonu. Nyní se slevou více než 16%. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
1: Odbornost, kvalita, perspektiva. Střední škola technická a obchodní Kosinova 4 Olomouc. Ve druhém kole přijímacího řízení nabízíme perspektivní maturitní obory telekomunikace a mechanik strojů a zařízení a učební obor spojový mechanik. Pro kvalitní profesi Kosinku zvolte si www.kosinka.com.
2: Naučte své děti milovat vodu. Vodníček Olomouc otevírá prázdninovou plaveckou školičku pro děti od 3 do 5 let. Děti čeká týden plný plavání, her a nových kamarádů od rána až do odpoledne. Oběd i pitný režim zajištěn. Zápis online právě teď na vodníček-olomouc.cz. Pozor, počet míst je omezený.
3: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
4: Velká Morava Fest Přerov 2026. 11. červen

0: se vyplatí. Kupujte vstupenky ještě dnes. Velká Morava Fest CZ.
1: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
2: Radio Metropole
3: a odpolední chill. Ideální soundtrack na odpolední nákupy.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 17 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Neseme další várku informací. Vzpomínáte na natáčení akčních scén loni v Olomouci? Film Stav odpojen plný automobilových honiček v olomouckých ulicích v hlavních rolích s Albertem Čubou a Andreou Mohylovou jde do kin. Ve čtvrtek bude v kině Metropol, píše o tom Report.cz.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Čistá jsou před koupací sezónou jezera Poděbrady u Olomouce a vodní nádrž Plumlov u Prostějova. Hygienici provedli první letošní kontrolní odběry vody a obě přírodní koupaliště mají vodu vhodnou ke koupání. Další kontroly budou v následujících týdnech. Obyvatelé Česka dluží víc a víc. V prvním čtvrtletí tohoto roku vzrostl jejich dluh meziročně o 14% na 4 biliony 220 miliard korun. Objem nespláceného dluhu je asi 38 miliard, píše ČTK. Největší objem mají dluhy na bydlení, a to 3,5 bilionu. A banky na bydlení půjčují. V dubnu poskytly banky a stavební spořitelny hypoteční úvěry za 61,5 miliardy korun. Je to o desetinu víc než před měsícem a skoro dvojnásobně víc než před rokem.
2: Sport.
3: Novou posilu do útoku hlásí extraligový olomoučtí kohouti. Přichází k ním švédský hokejový útočník Karl Berglund, který dosud oblékal dres Mladé Boleslavy. Za Bolku odehrál 29 utkání a dal 2 góly a na 4 další nahrál.
1: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
2: Rádio Metropole. Co na sebe.
4: Venku máme aktuálně kolem 16 stupňů Celsia, obloha je polojasná až oblačná. Během večera nám může sprchnout. Přeháňky čekáme místy i zítra. K tomu naměříme až 20 stupňů Celsia. A jak na tom je zbytek Evropy? Ve Španělsku měří až 27 stupňů Celsia, naopak ve Francii, v Paříži jenom 17 stupňů.
2: Rádio Metropole za volantem.
4: Olomouci nám hlásíte hustější provoz na ulici Švajcerová, zdržet se tady můžete zhruba 5 minut. Pozor si dejte také na nehodu, ta se stále řeší v obci Napajedla v ulici Nádražní. Bouralo se také na Blanensku mezi obcemi Vratíkov a Hrádkov. A policejní hlídka na vás číhá ve Zlíně v ulici Mezi lesí.
2: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Metropole právě dnes.
1: Je pondělí 18. května, slavíme Mezinárodní den muzeí. V kalendáři nacházíme jméno Nataša a narozeniny má herec Karel Roden nebo režisér mimo jiné i této komedie. Poznáváte?
2: Furt králíka, každý den máme králíka.
1: Ano, Slunce Seno, tedy režisér Zdeněk Troška. Dneska 73. narozky.
2: Ani pinga to už nežere.
1: Ať máte den k sežrání, přeje celá naše rádiová parta v pondělí 18. května.
0: Metropole právě dnes.
3: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
4: Horko se blíží. Buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.
5: Píše se rok 1141. Od vsi k městu. Příběh Prostějova. 885 let historie.

0: Komunál a Doga. Dva dny hudby, hvězd a skvělé atmosféry. Předprodej a další info na mkz.unichov.cz.
1: Hledáte tip na rodinný den? Doražte v sobotu 23. května na festival Půl talíře na farmu Bezdínek v Dolní Lutyni. Den plný zábavy, her, soutěží, hudby a skvělého jídla. Těšte se i na Miro Jaroše a zapojte se také do originálního rajčatového rekordu. Vstup zdarma. Festival Půl talíře 23. května. Těšíme se na vás.
2: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Tohle je Radio Metropole.

0: Naučte své děti milovat vodu. Vodníček Olomouc otevírá prázdninovou plaveckou školičku pro děti od 3 do 5 let. Děti čeká týden plný plavání, her a nových kamarádů od rána až do odpoledne. Oběd i pitný režim zajištěn. Zápis online právě teď na vodníčekolomouc.cz. Pozor, počet míst je omezený.
1: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
0: Nyní na úplně vše doprava zdarma. Až k vám domů. Svět spánku CZ.
2: Odbornost, kvalita, perspektiva. Střední škola technická a obchodní Kosinova 4 Olomouc. Ve druhém kole přijímacího řízení nabízíme perspektivní maturitní obory telekomunikace a mechanik strojů a zařízení a učební obor spojový mechanik. Pro kvalitní profesi Kosinku zvolte si www.kosinka.com.
3: To snad ne, já se na to vysk***u. A Kučka je zase fuč.
4: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
3: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
4: Ve Šternberku. V prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
5: Přijďte do Slatěnic nasát pocit svobody. 23. května od 9 ráno startuje Motorfest. Čekají vás veteráni, supersporty, armáda, drifty, kaskadéři, atentát na Heidricha a provazochodci vysoko nad kostelem. Chybět nebude cymbálovka a večer hokej. Do Slatěnic zve starosta Mikmek.
6: Na Luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
7: Objednej a už to letí.
8: Slyšíte to? To není potlesk. To jenom Tramtárie praská ve švech. Divadlo Tramtárie roste. Přichází vás čím dál tím víc. Proto se stěhujeme do Hanáckých kasáren v Olomouci. Chceme vytvořit nový domov. Větší, živější pro vás. Ale sami to nezvládneme. Podpořte naši sbírku na Doniu. Přispějte na rekonstrukci nového prostoru. Odkaz najdete na stránkách www.divadlotramtarie.cz. Divadlo Tramtárie. Bez vás to nepůjde.
9: Tvoje odpoledne.
10: Tvoje rádio.
9: Rádio Metropole.

0: Radio Metropole.
1: Olomouc 92 a hranice 107 FM.

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 18 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Děkujeme, že jste s námi. Máme pro vás zprávy. Pozor na falešné SMSky. Oznámení o dopravním přestupku. Tak začínala SMS s výzvou k uhrazení pokuty, kterou obdržela 36-letá žena. Falešnou pokutu uhradila a pak se s podezřením na podvod obrátila na olomouckou policii.
4: Poškozená tomu uvěřila a dokonce domnělou pokutu uhradila dvakrát z důvodu, že první pokus údajně neproběhl. Žena tak přišla o 11,5 tisíce korun. Případ prověřujeme pro podezření ze spáchání přečinu podvod.
3: Popisuje případ za policii komisařka Ivana Skoupilová a v podobných situacích opět apeluje na každého.
4: Znovu apelujeme na občany, aby na podobné zprávy nereagovali. Žádný státní orgán ani policie vás nebude o zaplacení pokuty informovat SMS zprávou. Než zaplatíte, informace si vždy ověřte. Zda se nejedná o podvod, si můžete ověřit také na našem webu www.panprokoukl.cz.
3: Plumlov i Poděbrady už jsou ke koupání. Hygienici v Olomouckém kraji potvrdili, že voda ve Štěrkopískových jezerech je nezávadná s nízkým rizikem zdravotních problémů. Obě lokality budou během léta nadále pravidelně sledovány, přičemž na Plumlově budou kontroly častější kvůli opakovanému výskytu sinic. Tamní kvalita vody se totiž každoročně v průběhu sezóny zhoršuje.
0: Hlas lidu.
3: Prezident Petr Pavel si pohoršil v očích veřejnosti. Od občanů dostal v průzkumu agentury Stemmark průměrnou známku 2,9. O rok dřív dostal známku za své vystupování v čele státu 2,6. V hodnocení polistopadových prezidentů je nyní třetí za Václavem Havlem a Václavem Klausem.
0: Sport.
3: Aktuální česká tenisová jednička olomoucká rodačka Karolína Muchová se vrátila do první desítky světového žebříčku. Ukázal posun Karolíny z 11. na 10. příčku.
0: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Rádia Metropole.
2: Rádio Metropole. To na sebe.
5: Teploty 0,5 stupně, tak to je nejnižší teplotní rekord pro 18. květen. Taková zima nám dneska naštěstí není. Aktuálně měříme kolem 16 stupňů. Během večera se ještě může přehnat přeháňka. Místy může pršet i zítra, ale teploty budou o něco vyšší. Vyšplhají se až na 20 stupňů Celsia.
2: Rádio Metropole za volantem.
5: Řidiči v Olomouci, pozor na policejní hlídku v ulici na trati. Policie hlídá maximální povolenou rychlost také mezi obcemi Brněnec a Letovice. A pozor také na D55 na trase Hulín-Otrokovice mezi exity Hulín-Východ a Otrokovice-Sever. I tady vás může zastavit policie.
2: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: První doušek. Ticho a káva z pražírny Café Gape. Rodinná pražírna z Olomouce. Café Gape. Káva, která probudí den.
1: Firma Espro SRO hledá řidiče nákladních aut a zkušené strojníky na rypadla i buldozery. Nastoupit můžete hned. Čeká vás sféry jednání, hromada benefitů a fajn parta. Nekoukejte na nás z dálky. Pojďte jezdit k nám. Více na espro.sro.cz v sekci pracovní příležitosti. Espro. Vaše nová práce. Zubr sraz. Troufneš si přetlačit zubra? Rozdáš si to s jiným v páce? Neuhneš soupeři pohledem? A nebo chceš zažít ledové peklo? Pokud jo, tak vezmi smečku a doražte do Zubr Arény. Zažij nový koncept festivalu Zubr sraz. 6. června v pivovaru Zubr.
2: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
2: A tak to bude drahé.
3: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
4: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
5: Nyní na úplně vše doprava zdarma. Až k vám domů. Svět spánku CZ.
6: Postřelmovský festáček je tady. Tuto sobotu rozezní fotbalové hřiště v Postřelmově dětský smích. Čeká vás spousta atrakcí, diskotéka s maskoty, fire show nebo vystoupení Alexandry Nové a kapely The Reason. Postřelmovský festáček tuto sobotu od 9 hodin ráno na fotbalovém hřišti v Postřelmově.
1: Léto volá! Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
7: Pozor, akce, kterou nesmíte propást. Galanterie Kolář nyní nabízí látky s potiskem maskáče za polovinu. Na pracovní kalhoty, batohy, celty i zástěry. Do lesa zapadnete, ve městě zaujmete. Ubivo je, všechno je. Prodejny Olomouc, Šternberg, Prostějov a web galanteriekolar.cz.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 19 hodin. Rádio Metropole. Co na sebe.
2: Úterý nás sice opět čekají přeháňky, ale taky o něco teplejší počasí. Teploty budou šplhat na 20 stupňů Celsia, což je značně nad průměrem. Historická průměrná teplota pro květen v České republice je totiž okolo 13 stupňů Celsia. A podle meteorologů budeme nadprůměrné teploty měřit po zbytek týdne. O víkendu dokonce vyšplhají až na 26 stupňů.
1: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej. Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Radio Metropole. Radio Metropole.

0: Já.
1: Odbornost, kvalita, perspektiva. Střední škola technická a obchodní Kosinova 4 Olomouc. Ve druhém kole přijímacího řízení nabízíme perspektivní maturitní obory telekomunikace a mechanik strojů a zařízení a učební obor spojový mechanik. Pro kvalitní profesi Kosinku zvolte si www.kosinka.com.
2: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
3: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
2: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Rádio Metropole.
2: Hodně hrajeme. Hodně dobře.
5: Metropole.

0: Fajn na Rádiu Hana.cz.
1: To je Rádio Hana,
0: Skyrock
1: a Metropole. Máme pro vás všechno nejlepší.

0: Metropole. Život ve městě.
1: Od nás už víte, že v Olomouci na Tabuláku začaly opravy Stupkovy ulice a jak píše Report.cz, bude to na dlouho, bude to trvat až do srpna. Zdravíme také Kroměříž, zdejší radniční věž čeká rekonstrukce, která zahrnuje stavební i restaurátorské práce. Víc se dozvíme na webu město-kroměříž.cz. A už na konci května zamíří na Moravu cyklistický závod míru. Rozdělený je do 4 etap. Jeseník Šumperk, Uničov Rýmařov, Zábřeh Dlouhé Stráně a Krnov Šternberg. Kompletní info najdeme už teď na www.závodmíru.com. Tak se mrkněte a my už frčíme dál.
0: Rádio Metropole.

0: Naučte své děti milovat vodu. Vodníček Olomouc otevírá prázdninovou plaveckou školičku pro děti od 3 do 5 let. Děti čeká týden plný plavání, her a nových kamarádů od rána až do odpoledne. Oběd i pitný režim zajištěn. Zápis online právě teď na vodníčekolomouc.cz. Pozor, počet míst je omezený.
1: Horko se blíží, buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.
2: Zubrsraz. Chceš poznat sílu bojovníků MMA? Rozhovory, autogramiáda. A jako bonus si to můžeš rozdat s MMA trenažérem. Vezmi smečku bojovníků a doraž na nový koncept festivalu Zubrsraz. 6. června v pivovaru Zubr.
3: Radio Metropole.
4: Metropole.

Teraz zahrajeme i to, co ti zrovna proletělo hlavou. Čistá telepatie.

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 21 hodin.
1: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
2: Rádio Metropole.

0: Rádio Metropole, Česká republika. Nejlepší info nejen z rapové scény.
1: Rádio Metropole, tak to je muzika a energie, ale sledujeme pro tebe taky novinky ze světa hiphopu.

Za mě se z toho možná udělala až zbytečně velká kauza, ale kdybych si měl vybrat, tak za mě je asi vítěz OG Puff a jeho bars. Cítíš ten čerstvý vzduch, paví křídla větra i holubý smrad. Mě totálně rozsekala. Nicméně si myslím, že v budoucnu spolu stejně udělají track, protože mě ten jejich vibe jde docela k sobě a nepřijde mi, že by do sebe rili úplně

EP Before GTA Future zahájí letošní FIFA World Cup. No a na pódiu ho potom doplní taky Katy Perry a Lisa z Blackpink. Oficiální track pro turnaj vydají Shakira a Burna Boy a zároveň FIFA

0: Nal 1 milion měsíčních posluchačů na Spotify a zároveň se spekuluje o tom, že bude jedním z porotců v letošní Superstar. Ještě je tu Anet X, která oznámila show 12. listopadu v O2 Univerzu. Tak to je česká rap publika na Metropoli a už teď posíláme další várku muziky a energie.
1: Česká rap publika. Nejlepší info nejen z rapové scény. To je podcast jedině na Rádiu Metropole.
2: Slyšíte to?
3: To není potlesk. To jenom Tramtárie praská ve švech.
2: Divadlo Tramtárie roste.
3: Přichází vás čím dál tím víc. Proto se stěhujeme do Hanáckých kasáren v Olomouci. Chceme vytvořit nový domov. Větší, živější pro vás. Ale sami to nezvládneme. Podpořte naši sbírku na Doniu. Přispějte na rekonstrukci nového prostoru. Odkaz najdete na stránkách www.divadlotramtarie.cz. Divadlo Tramtarie. Bez vás to nepůjde.

0: večírky i velké firemní eventy. Forsberg.cz.
1: Děláme akce.
2: Posloucháš?
3: Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 22 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: babe.
1: Posloucháš Radio Metropole.
2: Metropole.
1: Bylo 23 hodin.
2: Facebook Radio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Radio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
3: Radio Metropole.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: V pondělí s námi na našem rádiu vysílá astrolog Tonda Baudyš. Tondo, jaký bude tento týden?
2: Ahoj Lukáši, zdravím tebe i posluchače. Týden je to rychlý, zejména ve čtvrtek a pátek, jako kdyby se toho dělo příliš mnoho a příliš rychle. Pro citově založené posluchače, či spíše posluchačky, tu vidíme i tendenci k zamilovávání se, chce se mi říct, do kohokoliv. I tímto způsobem je tento týden vlastně ošemetný, než kvůli potenciálně prekérní.
1: Co nám může pomoci?
2: Bylo by výhodou držet dlouhodobé cíle, vědět, kam směřuji, co chci dosáhnout, protože jinak tento týden může člověku ty hračky hodně rozházet.
1: Díky za to, zrychlený a také plný lásky má být podle hvězd týden od 18. května. Každé pondělí s námi vysílá astrolog Tonda Baudyš. Díky za to.
2: Děkuju, zdravím.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byla půlnoc. Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Děkujeme, že jste s námi. Máme pro vás zprávy. Pozor na falešné SMSky. Oznámení o dopravním přestupku. Tak začínala SMS s výzvou k uhrazení pokuty, kterou obdržela 36letá žena. Falešnou pokutu uhradila a pak se s podezřením na podvod obrátila na olomouckou policii.
3: Poškozená tomu uvěřila a dokonce domnělou pokutu uhradila dvakrát z důvodu, že první pokus údajně neproběhl. Žena tak přišla o 11,5 tisíce korun. Případ prověřujeme pro podezření ze spáchání přečinu podvod.
2: Popisuje případ za policii komisařka Ivana Skoupilová a v podobných situacích opět apeluje na každého.
3: Znovu apelujeme na občany, aby na podobné zprávy nereagovali. Žádný státní orgán ani policie vás nebude o zaplacení pokuty informovat SMS zprávou. Než zaplatíte, informace si vždy ověřte. Zda se nejedná o podvod, si můžete ověřit také na našem webu www.panprokoukl.cz.
2: Vozovku na D46C dává do pořádku ředitelství silnic a dálnic. Spustilo opravu asfaltu mezi Olomouckým a Jihomoravským krajem. Proto bude dálnice vedena zúžením do jednoho pruhu v každém směru. Práce potrvá 26 dní a začíná u Drysic na Vyškovsku ve směru na Olomouc.
4: Hlas lidu.
2: Prezident Petr Pavel si pohoršil v očích veřejnosti. Od občanů dostal v průzkumu agentury Stemmark průměrnou známku 2,9. O rok dřív dostal známku za své vystupování v čele státu 2,6. V hodnocení polistopadových prezidentů je nyní třetí za Václavem Havlem a Václavem Klausem.
4: Sport.
2: Aktuální česká tenisová jednička olomoucká rodačka Karolína Muchová se vrátila do první desítky světového žebříčku. Ukázal posun Karolíny z 11. na 10. příčku.
0: Rádio Metropole, co na sebe.
5: Který nás sice opět čekají přeháňky, ale taky o něco teplejší počasí. Teploty budou šplhat na 20 stupňů Celsia, což je značně nad průměrem. Historická průměrná teplota pro květen v České republice je totiž okolo 13 stupňů Celsia. A podle meteorologů budeme nadprůměrné teploty měřit po zbytek týdne. O víkendu dokonce vyšplhají až na 26 stupňů.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.